Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vydává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, protože nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále, o samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech, našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával se spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash, mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobré, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám jednu velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme v růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám a ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžko ště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě nevletěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hroznej zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky jsi nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19 a je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

Mosková sprcha, no. A ona je to mosková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mosková sprcha byla, a teď dostanete teda mosková sprchu úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký to, co je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že... Kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná si to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom sobicové jazz, to jsem já, on za kolik, říkají, no dneska jen do, no, samá moderna, což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme Moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: Molly and me, we're happy, just we three.
1: Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio. The best music in town.

koračky a koráci. Jasně, za náma. Olivia Newton-John a John Travolta. Letními noci. No a tohle

No, řekl bych, že zima nikomu není. No, on si to myslí taky, jak je slyšet. Vanilla Ice. Já myslím, že nějakou tu zmrzlinku potřebujeme, třeba i vanilkovou, co? Tak se trošku okladíme, děti. Ice Ice Baby. Spolu s Planet Funky Music, pěkně dohromady.

Taky po té zmrzlině mám pocit, že dostávám tropickou sprchu. Tropical shower. No a rytmus života, to sedí.

DJ H featuring Steffi. You Don't You Stop. V remixu od Unity 3.

No, ty jsi se dověděl, že to je konzervovaný teplo, no. Tak z čeho jsem se napil zase? Canada Heat. Vrchovka na obrázku. Na obalu desky, ale... Teda, jestli to dá to máme v moje budoucnost, no. Future, future. Tak, nic moc asi, no. Uvidíme, třeba se to nějak ještě zlepší. Remixovali Future Shock.

Takže radši než konzervovaný horko, pijte fakt nějaké tekutiny, leonce chlazený, jak ne úplně ledový, že jo. Ale hlavně fakt pijte, ne alko, ať vás nepostihne kolaps jako mě před několika dny, takže vlastně moje budoucnost je už teď lepší, než mohla být, protože já vám spad normálně dozadu, na záda, ale naštěstí jsem tady furt a páteř mám pořádku. Takže bacha na to. Umbejte, ať ani vás nepostihne takovýto kolaps, ale ať můžete třeba poslouchat teda ten kolaps My Love. Make a jump.

No, naštěstí tedy nic vážného. Ale už bumbám víc. Si myslím, že to bylo tím, že jsem byl rozehydrovaný. No a potom prostě ten mozeček už nefunguje jako pořádný mozek. Na to tělo taky pořádně neposlouchá, takže stačí málo a rozpláclej jsem. Takže udržujte silné nejen vaše tělo, ale i vaši mysl. A stejně tak i muziku. Keep the music strong. Klidně i bizárně. So bizarring.

Já se omlouvám za minulý týden, že teda nebyla nová barevná hodina Honzy Martina, protože už v tu dobu jsem byl odpadlíkem. Sorry, a nejen jako...

toho sluníčka je mnohem více hnědých kůží než obvykle. Brown skin. Vám bude zpívat India Ari. Samozřejmě v jiném smyslu, ale máte mě, já se chytím všeho. Jako bobích košilky.

než, než jste v neděli odpadl, tak v sobotu se nám krásně hrálo s Nickem Lupenem. Děkuju jak jemu, tak samozřejmě všem, kteří přišli, tančili a dělali nám dobrou atmosféru. No to je pro dnešek všechno, kolečka, kodáci, žijte blaze, ahoj!

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak krásný ráno. Máme pondělí 29. července. Je 7 hodin. K tomu malý 2 minuty. Já vám přeju opravdu krásný ráno a dneska si ho užijeme tak trošku hudebně, jako skoro každý ráno. Hned na úvod to startuje Bill Withers, Lovely Day. No a podíváme se na nějaký novinky. Důležitý je, že už dneska nebude 40.

Lovely day, Bill Withers. Tak ohledně počasí. Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. A úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. No, tak nevím, jestli se máme na co těšit, ale už takový tropický horka nebudou. A doufám, že ty bouřky taky nebudou úplně nějak silný. Přál bych, aby bylo stálý počasí, aby bylo těch 25, 26 stupňů a hlavně, aby se na festivalu v Karlových Varech dalo normálně fungovat. Tak tady jsou Break Machine, Break Dance Party. 7 hodin, 7 minut. Pondělí.

Break Dance Party, Break Machine. Jak jsem říkal, dneska to bude hlavně o muzice, která chybí. Tak tady je Candy Station, Young Hearts Run Free. Tak mějte hezký pondělí. Koukám na zprávy a další zpráva tady je, že dožijeme v nájmu. Téměř polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. To jsou strašné zprávy.

Carole King. 7 hodin, 17 minut, máme pondělí 29. června, posloucháte Color Music Radio a tady je Chaka Khan, Ain't Nobody. Dneska se snažím hrát tak jako pohodově, aby jsme měli pohodový pondělí a pohodový celý týden po těch neskutečných vedrech. Tak jo, tak si to užijte.

Chaka Khan. Tak dneska slaví svátek Petrové a Pavlové. Tak všem Petrům a Pavlům přeji jen to nej. Krásný den, hezky si oslavte váš svátek. No a taky samozřejmě asi slaví svátek náš pan prezident. Petr Pavel. Tak se mějte všichni hezky. Tady jsou The Barge. Rhythm of the Night.

The Bar, Rhythm of the Night. Tak to byla další docela milá, hezká věc pro ranní show, Romeo show, muzika, která chybí. A tady jsou Delegation, You and I. Ty mi taky chybí. Zaplať pánbu, že máme ještě Color Music Radio, kde můžeme hrát opravdu dobrou muziku, kterou skoro nikde nehrajou. Tak si to společně užívejme.

Tak tohle byly Delegation You and I a tady to rozjíždí Donna Summer. I feel love. Máme přesně 7:30, je pondělí 29. června a posloucháte Color Music Radio. Tak si to užijeme hezky a společně.

I Feel Love. Tak to byla Donna Summer. Krásná diskověc. A teď si dáme další výbornou věc. Tady jsou Earth, Wind and Fire a jejich hit Fantasy. Tyjo, tohle funky miluju.

Fantasy, Earth, Wind and Fire na Color Music Radio v 7 hodin 38 minut v pondělí 29. června a mám radost, že už se trošičku ochladilo. Tak zaplať pánbu, budeme mít hezčí týden. Tady je George Benson, Lady Love on Me.

George Benson, Lady Love Me One More Time. Jo, a teď to rozjíždí Giorgio Moroder. I wanna funk with you tonight. Tady budu upřímný, tohle jsem neslyšel minimálně 20 let. Tak snad vám to zvedne náladu a udělá vám to hezký pondělí. 7:42 a jste na Color Music Radio. So

I wanna funk with you tonight. Tak to byl Giorgio Moroder na Color Music Radio. A teď si dáme další skvělou věc. Mimochodem, tuhletu věc jsme včera v 19 hodin dávali společně s Mirkem Píchou na rádiu Hey. A Mirek říkal, tak jí klidně můžeš zahrát ráno na Coloru. Tak klidně hraju. Tady jsou Hot Chocolate, You Sexy Thing. Tak hezký ráno.

You Sexy Thing. Tak to byly Hot Chocolate na Koloru. A teď vám pustím jedno přání posluchačky z Karlových Varů, která by si strašně přála Imagination, Just an Illusion. Tak Jano, plním ti přání. Tady máš Imagination, Just an Illusion. Máme 7 hodin, 51 minut. Takže do konce mé dnešní Romeo show zbývají pouze dvě písničky.

Just an Illusion, Imagination. Tak, tady je moje dnešní poslední věc v Romeo Show, kterou budu mít na svědomí Kool & Gang a jejich hit Fresh. Tak se mějte krásně, za chviličku už to rozbalí Friky. Tak doufám, že vás taky dobře pobaví a naladí. No a my se uslyšíme opět zítra. Tak čauky.

0: Music Radio. Dolan Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin. Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Patricia Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.

Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska nám tedy slaví jmeniny Petr a Pavel. No a máme pondělí 29. června, no přátelé, tak takhle to je s dnešním dnem. Já samozřejmě ještě doplním informace o dnešním počasí, tak aby jsme věděli, jak se na to připravit. A dnes by to mělo být opravdu různorodý. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo také polojasno s dešťovýma přehánkama či déšť. Teploty by ale měly být ještě stále dost nadstandardní, protože po ránu by to v tuhle chvíli mělo být kolem 22 až 25 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat lehké ochlazení, a to na 26 až 33 stupňů. K večeru se ochladí na 19 až 29 a přes noc potom teploty kolem 19 až 22 stupňů. Já musím říct, že tato noc byla teda extrémní. Tohle už je i na mě moc. Tak já doufám, že jste to zvládli. Celý víkend byl samozřejmě hit parádní. Ten včerejšek, to už snad ani nedá se říct hit paráda. To je prostě ukrutný vedro. Ale budíš, tak snad teď ty ochlazení během toho týdne a ty slibovaný deště trošku zlepší tu situaci té rozpálené země, která opravdu tedy za tenhle ten týden dostala pořádně za hůl. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik.

zmocníme ji ještě o Free Color Infos, rubriku, kterou ani dneska nepotřebujete, nechcete, ale měli byste vědět. Ta přijde na řadu před 9 a v repríze před 10 hodinou. Já vám přeju příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Radio a samozřejmě si užijte Free Coloru.

0: pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, Časomíra tady ve studiu. Ukazuje 54 minut po 8 hodině, no a dnes je, přátelé, 29. června. Svátek nám dnes slaví Petr a Pavel a je pondělí. No a meteorologové nám i dnes slibují, tedy stejně jako vždy, klasicky počasí. Ano, přátelé, i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují, že se nám to trochu změní, ale tedy toho vedra bude stále ještě dost. Ne tak, ale jako včera, kdy padaly rekordy a podle meteorologů teploty vystoupaly až skoro ke 42 stupňům Celsia. To už není úplně standardní situace. Pojďme se podívat na ten dnešní den. Jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkami. Někde dokonce déšť a teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 20 až 25 stupni. V odpoledních maximech 25 až 33 stupňů, k večeru se ochladí. A to na 20 až 30 a přes noc potom teploty kolem 18 až 22 stupni. No a mělo by přicházet ochlazení, tedy tento týden by jsme se trošku mohli schladit a mohlo by prý taktéž někde sprchnout. Tak uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Tak já si tady spravím džingly dneska, to vedro a celý ten víkend na mě nějakým způsobem působí, ale to by mělo být už teď vyřešený. Je to tak. A jako první je tady informace, co dělat po 40. Fyzioterapeutka radí, jak zůstat dlouhá léta v kondici. 40 je zlom, kdy si většina z nás začne uvědomovat, jak moc záleží na tom, jak se o své tělo staráme. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto období se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si návyky, které udrží pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších dekádách. S přibývajícím věkem dochází k přirozeným změnám v našem těle. Odborníci však upozorňují, že období po 40 je klíčové pro udržení dobré fyzické kondice, pohyblivosti a samostatnosti v pozdějších letech. Za prvé, silový trénink pomáhá chránit klouby i kosti. Za druhé, nestačí jen cvičit, důležitý je pohyb během celého dne. Za třetí, správné držení těla ovlivňuje více než jen vzhled. A za čtvrté, fyzioterapie pomáhá předcházet problémům. Jednoduchá rutina zaměřená na sílu a stabilitu a lepší pohyb, dýchání do celého hrudního koše, dřepy, předklony s pohybem v kyčlích, tlak na hlavu, výstupy na schod a také pozice pták a pes, to vše může pomoci. No a my pokračujeme dál. Umíte rozpoznat úpal od úžehu? Základní rozdíly jsou neoddiskutovatelné, přesto si je mnozí pletou. Enormní horko nás trápí už řadu týdnů a dlouho ještě bude. Toto období sebou nese riziko úpalu či úžehu. No a tady vám prozradíme, jaký je mezi nimi rozdíl a jak jim předcházet. Úpal nepotřebuje slunce. Začneme úpalem, jedná se o celkové přehřátí organismu z horkého prostředí, kdy je navíc doprovázeno nedostatečným pitným režimem. Úpal na sebe nenechá dlouho čekat. Tělo se totiž kvůli nedostatku tekutin nedokáže tolik potit a proto se dostatečně neochlazuje. K tomu, abyste dostali úpal, ale rozhodně nemusíte být na sluníčku. Stačí se pohybovat delší dobu v horkém prostředí. Tím může být přehřátý byt, auto bez klimatizace nebo přetopené pracovní hala. Začne vám mít špatně, bolí vás hlava, máte nutkání na zvracení, zrychlený tep, hůř se vám dýchá, leckdy se k tomu příznakům přidá i vysoká horečka, která často šplhá až nad 40 stupňů. Úžeh ten přichází pomaleji. Projevy jsou sice podobné, ale s tím rozdílem, že mohou projevit až několika hodinovým zpožděním, tedy klidně třeba v noci. Jen teplota nebývá zvýšená tolik. Hlavním rozdílem je to, jak nemoc vzniká. Úžeh je totiž přehřátí mozku způsobené přímým slunečním zářením na hlavu. Tím dochází k nebezpečnému podrážení mozku a mozkových blan. Tělo se přehřeje a potí se naopak víc než obvykle. Tím z něj ale odchází potřebné látky, hlavně voda a minerály. Pozor, někdy můžete trpět úpalem i úžehem dohromady. No a poslední informace. V italské nemocnici vítá pacienty robot s obočím a rukama. Nového člena zdravotnického personálu má od dubna na zkoušku nemocnice Maugheri v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroj jménem Ego má pomáhat lidským kolegům zbavit se některých nejmonotónnějších úkonů, napsala agentura AFP. Egon může třeba zastoupit lékaře, který je není přítomný, přinést pacientovi láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Jedním z těch, kdo testují jeho služby, je i 31-letý Daniel Sen, který na obrazovce připevněné na hrudi robota zaznamenává úroveň své bolesti. Tento údaj, který je zásadní pro sledování jeho zdravotního stavu, robot okamžitě odešle sestrám. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9 hodin, jedeme přesně na čas, já už tady pravou rukou brázdím tedy a hledám, co si budeme hrát v rámci druhé části pořadu Frikolora. Ta bude markantně rychlejší a zároveň i novější. Novinky z posledních 7 dnů v rámci Baselineu a UK Garáže už za chvíli po reklamním bloku. A já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Music Radio.
9: Bylo 9 hodin.
8: Hudba všech barev.
9: Color Music Radio.

Tak musím říct, že vedro tedy na mě zapůsobilo a celý ten víkend společně strávený s Činasky na Tour, ať už to byly Klatovy anebo Vlašim, byly samozřejmě báječný, ale teda teď to cítím, přátelé, já to teda cítil i na těch místech, zaplať pánbu, že i v Klatovech, i ve Vlašimi byl v pochozí vzdálenosti tedy veřejný koupák. Tímto bych chtěl poděkovat, že tedy mám možnost si nejen vystoupit, ale že mám čas se jít i schladit, protože tohle to není úplně standardní a my samozřejmě připravujeme pro vás program už a někteří od rána. Já dojíždím na akci mezi 1:00 a 2:00 odpoledne a odjíždíme někdy kolem 11:00. No a fanoušci jak v Klatově, kde tedy to bylo dost otevřený v rámci toho prostranství bez stromu, tak i ve Vlašimi prostě drželi basu. Tak teď by se nám mělo podle informací meteorologů začít trošku ochlazovat. Nemyslím si, že to je na škodu. No a jak vy jste to zvládli, pokud jste třeba byli s náma? A nebo někde jinde na festivalech. Samozřejmě ta záležitost je důležitá v rámci pitného režimu, ale i chlazení se tady teď popisujou, co přesně jsme měli dělat. Ale tak snad jsme se to naučili dřív, než nám to někdo řekne.

rádio, než byste čekali. Úplně jiná muzika, než kterou hraju jinde. Další novinka tohoto týdne, We Got The Sound. Lindrody a budeme pokračovat Turn It's My Mind a Post Capera. Aktuální věci, co vyšly za posledních 7 dní a v žánru baseline a UK Garage, jenom v pondělí na Color Music Radio.

Kem pro dnešní den není nikdo jiný než Mad Finger Games. Pár slov z světa herního studia, tak samozřejmě dneska měla být tak trošku soutěž, ale jelikož jsem hlava děravá a to vedro je opravdu úmorný, tak jsem na ní jakž takž zapomněl, ale my si musíme říct, že Grain Zone Warfare stále ruluje a tedy já tady mám pár slov. Práce na vývoji počítačových her sebou přináší nejedno překvapení, k těm příjemnějším patří třeba Fishtron některých fanoušků Grain Zone Warfare, kteří mají tuhle hru tak přečtenou, že dokáží využívat detaily, aby získali taktickou výhodu nad svými soupeři. Nedávno vývojáři zjistili, že někteří hráči využili možnost rozložit zbraně na součástky,

Plynové trubice, ty jsou totiž lehké a zabírají málo místa a díky tomu lze ušetřit hodně místa v inventáři. Pokud zbraň vyrabujeme hráči, který se po svém znovuzrození pro svou zbraň vrátí, tak zjistí, že jeho zbraň bez plynové trubice nefunguje. Získat takovou taktickou výhodu a ještě ušetřit místo v inventáři je moudrost, která se většinou pojí s těmi nejlepšími

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor, časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po tedy 9. hodině a já to budu mít tady tedy jen tak, co se týče napájení, páč jsem si zapomněl kabel, každopádně my to zvládneme, pojďme si říct tedy, jak to je s dnešním dnem a to, že dnes je 29. června, máme pondělí a svátek nám slaví Petrové a Pavlové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a meteorologové nám slibují drobné ochlazení a taky možná nějaký dešťový přehánky. Stále někde ještě budou teploty přes 30, včera měly atakovat 42 stupňů, dnes po ránu 20 až 25 v odpoledních maximech, potom 25 až 33, k večeru se ochladí na 20 až 26 a přes noc 18 až 20 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a co dělat po 40? Fyzioterapeutka radí, jak zůstat dlouhá léta v kondici. 40 je zlom, kdy si většina z nás začne uvědomovat, jak moc záleží na tom, jak se o své tělo staráme. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto období se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si návyky, které udrží pohybový aparát silný a pružný, a to bez bolesti v dalších dekádách. No a za prvý, silový trénink pomáhá chránit klouby i kosti. Za druhý, nestačí jen cvičit, důležitý je pohyb během celého dne. Za třetí, správné držení těla ovlivňuje více než jen vzhled. A za čtvrté, fyzioterapie pomáhá předcházet problémům. Jednoduchá rutina zaměřená na sílu, stabilitu a lepší pohyb. Vyzkoušejte s námi jednoduchou sestavu cviku, která pomáhá posilovat tělo. Dýchání do celého hrudního koše. Dřepy, 10 opakování, předklony s pohybem v kyčlích, 10 opakování, tlak nad hlavou, tedy 10 opakování, výstupy na schod, 8x opakování na každou nohu a pozice pták a pes. Ano přátelé, tohle prý nám, tedy starším, může pomoct. A druhá informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká rozdílu mezi úpalem a úžehem. Ano přátelé, umíte rozpoznat úpal od úžehu, tak vězte, že rozdíl je v tom, že úpal nepotřebuje slunce. Jedná se o celkově přehřátí organismu z horkého prostředí. Když je navíc doprovázeno nedostatečným pitným režimem, úpal na sebe nenechá dlouho čekat. Tělo se totiž kvůli nedostatku tekutin nedokáže tolik potit a proto se dostatečně neochlazuje. Úžeh přichází pomaleji, je projevem hodně podobným, ale s rozdílem, že se mohou projevit až s několika hodinovým zpožděním, tedy klidně třeba v noci. Jen teplota nebývá tolik zvýšená, hlavním rozdílem je to, jak nemoc vzniká. Úžeh je totiž přehřátí mozku, způsobené přímým slunečním zářením. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká... Tady to mám někde napsaný. Ano přátelé, italské nemocnice. Ta vítá tedy pacienty robotem a s obočíma rukama. Nového člena zdravotnického personálu tedy má od dubna na zkoušku nemocnice Maugeri v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce a výrazné obočí. Ale je to robot. Stroj jménem Ego má pomáhat lidským kolegům zbavit se některých nejmonotonnějších úkonů, napsala agentura APF. Ego může třeba zastoupit lékaře, který není přítomný, přinést pacientovi láhev vody nebo ho doprovázet po chodbách k ošetření. Jedním z těch, kdo testují jeho služby, je 31-letý Daniel Sena, který na obrazovce připevněné na hrudi robota zaznamenává úroveň své bolesti. Tento údaj, který je zásadní pro sledování jeho zdravotního stavu, robot okamžitě odešle sestrám. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A já jdu vytáčet Martina Svátka, doufám, že to všechno klapne na vteřiny, aby nám Martina řekl, co má pro nás za písničku, jak se mu líbil víkend a samozřejmě tedy přepojíme. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Teď to bude jenom fofr, jak jsi zvládl ty vedra?
1: Ale jako zvládli jsme to, no.
0: OK, v klidu, no tak jako, když tak nám to vypadne a nebudeš vysílat. Co máš pro nás jako první pecku?
1: Grease Project, to je takové z 90. Color of Love se to jmenuje.
0: OK, tak to je pozvánka na Holiday Edition, DJ Friky se s váma loučí, vypadá to, že to všechno dopadne, já to tady rychle zapojím, aby jsme to s Martinem dotáhli a s váma se těším opět zítra po 8 hodině naslyšenou. Díky za pozornost a...

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Color Music Radio. The best music in town.

Sil s kluzem. Omlouvám se za menší ticho. No ale stalo se to, co jsme předpokládali, prostě Freaky mu rupnul komp. On taky vysílá na baterku, to nepochopím. No, každopádně. Bylo to trošku napínavý, ale nakonec Lukáš Kolíbal krásně pomohl, děkuju. No a na úvod tedy The Reese Project, tato ukázka The Color of Love. To je jasná věc, která mě bavila a baví do dneška. Tohle je jeden z remixů, který jsem možná ještě v Holiday nehrál. No a já přeju krásný horkej čas. Může být krásný horkej čas. Já myslím, že pro spoustu lidí, tak když poslouchám ty zprávy, různě ty reportáže v té bedně, tak bych řekl, že jo, že krásný horkej den si můžou představit. Málo kdy se přeje krásný horkej víkend. Užijte si horkej víkend, málo kdy se tady přeje, třeba v zimě, užijte si mrazivej víkend. To se nikdy nepřeje, já bych si to třeba sám přál. No, teď je to, jak to je. No a muzika už tepe, já radši už držím hubu, jsem se stejně do toho trochu zamotal. Krásný posek vám přeje, Martin Svátek, 10 až 12.

tak a tohle je takový funky house, funky groove, DC 1992. Funky guitar, tak se jmenuje tohle věc, hodně úspěšná na Golemu, tam se to mastilo ve velkým. Ještě něco podobného vám zahraju. Tak tohle to je projekt, taky mám tady jenom jeden maxáč. Tohle je projekt Mother. No ale ten funk je v názvu tady ty následující věci. Věc, která se jmenuje All Funked Up.

Tohle je projekt Mother. Tato ukázka All Funked Up. No to je už hodně zakopaná záležitost. Stejně tak jako vlastně ta následující i v tomhletom remixu. Hex Hector, myslím, že udělal tenhle remix. No teď vedle toho instrumentálního nějakého teda housíku asi tady, tak teď rozhodně zpívaná záležitost, tohle je skvělá zpěvačka. Jmenuje se Deborah Cox. Tohle je z druhého jejího alba, který se jmenuje One Wish. Ona měla se svým eponymním názvem prvního alba, tedy velký úspěch, s prvním albem tedy. No a druhý album One Wish taky mělo velký zářez, hlavně třeba s hitem Nobody's Supposed to Be Here. Tohle je další track, druhý single z tohle alba. It's Over Now.

proběhnul někdy dřív a já jsem se ho dal poprvý. Samozřejmě zase tak trošku zklamání. No tak já jsem k tomu s tím tak jako přistupoval, protože BBC a jejich dokumenty nějak mě to moc nebá. Ale že to bude takový zklamání, to jsem nečekal.

nevadí. Každopádně Bobby Brown, ten se tam samozřejmě taky předved. Tohle je jeden z remixů z poloviny 90. let, Macintoshův remix Every Little Step. No já jsem si vzpomněl ještě na jeden takový známý remix. Právě Macintoshovský remix věcičky, která se jmenuje S. Původně Stevie Wonder, samozřejmě tohle je George Michael a Mary J. Blige, tenhle ten remix, který už jsem hodně dlouho neslyšel, každopádně S, tato ukázka ze skvělýho výběru, který George Michael nahrál, jmenoval se Ladies and Gentlemen.

rok 93, jinak Long Train Running původně nějaký 73. Myslím, že třetí deska od Doobie Brothers. A rozhodně docela pěkný remix. Tam jsou ty 90ky taky hodně slyšet. Ještě jednu takovou na závěr 90kovou záležitost, i když původně 80ky. Ale jinak tenhle remix se taky docela povedl, teď je přesně tedy poslední věc. V první vysílací hodině Holiday Edition, Relax.

0: tak jasná věc. Relax, Frankie Goes to Hollywood. Já myslím, že je jejich album Welcome to the Pleasure Dome, ale úplně bych teď za to nedal ruku nikam. No to je taky závěrečná věc pro první vysílací hodinu. Teď už pozvánkovej break. A za chvilku už trošku zpomalení a třeba Lila Hathaway.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
3: Bohempia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
3: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool & The Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.
6: To byla famózní a skvělá show.
7: Tady je Roman.
8: Tady je Roman.
7: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
9: Color Music Radio.
10: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
11: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
0: Tak, moji milí, omlouvám se, single story, trošku se mi to tady potrhalo, jak jsem zaslech. No a teď už tady druhá vysílací hodina, nezvykle takhle hned s mluveným slovem na úvod. Lila Hathaway, I Can't Wait. Skvělá věc, skvělý groove, krásný poslech.

mojí mini druhá vysílací hodina, jasně, J-O-E, tedy Joe, skvělý zpěvák. Miluji jeho album My Name is Joe. Ovšem tohle je z pozdější doby, By Any Means, ale dobrý groove. No a je taková méně známá věc, jinak Gordon Chambers. No nevím, Luci, jestli je tohle dobrý kvaření, ale...

tak tohle si dovedu představit k vaření, tady tu kvecku. A kdybych si vařil kafe, tak rozhodně tahle ta věc by mi taky bodla. To je tak jediný, co si já dneska včera a už dlouhodobo jako uvařím, já většinou ohřívám. No, každopádně zdravím do Varu. No a teď je trošku sklidnění, zdravím Míšu, protože já jsem Míše slíbil ve čtvrtek, že jí zahraju něco, co jsem vlastně ve čtvrtek nemohl zahrát, protože už jsem toho zpěváka hrál.

Míše, uděláme velkou radost tady to věcí s Bambulou. Ale já myslím, že i Lucka z Varu bude hodně potěšená za tuhle věc, protože oběma těm holkám se tenhle ten boj hodně líbí.

zpěvák, který zpívá do dneška, samozřejmě Charlie Wilson, někdejší člen i The Gap Band. I still have you. To je z nějakého taky vánočního filmu, myslím.

Miluju tuhle věc úplně, úplně hrozně moc. Pouštíme se tady s Bambulou, úplně jsem ho asi nakazil. Tak když to pustím, tak se začne tak jako zvláštně rychleji zdejchat. To je otázka, jestli se mu ta věc líbí nebo ne. To jsem vlastně pořádně nepochopil ani u Roníka tenkrát, ale rozhodně Keith Urban.

Myslím, že to album, se kterým si teď hrajeme, se jmenuje Chicago Winds, nebo tak nějak. Winds. Není to úplně tak nějak jako extra dobrá deska, ale jsou tam zajímavé věci, hlavně tato.

No také, skvělá deska, kterou produkoval Timbaland, samozřejmě. Jinak je JT a jasná ukázka s Jay-Zem. Tak, co tady mám dál? A tohle

Tak, a co tady mám na závěr? Tenhle jeden z remixů, Curious, to už je pozvánka na zítřejší vysílání Holiday Back in the Days, tohle jsou LSG. Tady Gerald Levert, Keith Sweat, Johnny Gill, ještě Busta Rhymes, MC Light.

No tak já myslím, že vydali dvě desky, jestli se napletu, LSG, ta první se jmenovala Levert, Lovert, Sweat, Gill. LSG, pak se snažili vrátit s novou deskou, z tý si nepamatuju vůbec nic. Tady ta první deska byla hodně zásadní i pro mě. Jinak tohle je ukázka, která je jasná, jmenuje se Curious. Na věci spolupracovali LL Cool J, Busta Rhymes, MC Light, Buchy, kdo všechno tam ještě další byl. No jinak já se loučím, můžeme se slyšet samozřejmě zítra, po 10. hodině zítra Holiday Back in the Days. Takže takový podobný sound jako dnešní závěr, třeba. Tak mějte se.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Music Radio.
0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
8: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotač.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
9: Fonotač.
10: No tak to roztoč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin.
13: Color Music Radio.
14: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
15: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
16: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
14: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
16: Přijedete zcela určitě do Zlína.
14: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
17: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
14: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 21 hodina. Hudba všech barev. Color Music Radio.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Rock. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou někdy i možná nekomerční 90. Třeba to bude brzo, ještě nevíme. Samozřejmě s reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu Yesákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

přátelé, momentálně na čepu legendární Matthew Bušvaka. Naprostá pohodová špička tady na Color Music Radio. No a jak jsem minule předeslal, dneska si pojedeme nějaký takovýhle lehký zlomeninky, samozřejmě hodně v rytmu.

Přátelé, tady ta kapela se jmenuje tak zvláštním názvem Vaření na třech vařečích. Čím šílenější název, tím lepší music.

No a já musím pozdravit moje fanoušky Erika Bertoldyho, Mirka Kučíka anebo Petra Lehnerta.

Sponzorem pořadu je Sákovy Bombice, je internetový obchod modrovous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již pátým rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv jejich stránky modrovous.cz.

Pouštinej, Chlupatej dlaní, DJ Jesáka. DJ Jesák, Chlupatý dlaně od malá. Samohana, to je jeho oblíbená disciplína. Kromě muziky samozřejmě.

Přátelé, tady ta deska se jmenuje Evil Knievel. Kdo by nevěděl náhodou, o co jde, tak to je jméno a příjmení takového toho amerického šílence, co skákal na motorkách takový ty obrovský dálky. Strašný kaskadér. Evil Knievel pod kapely Deadly Avenger. Za mixákem stále DJ S, za mixákem a za gramofonovými deskama.

pořadu je stákový bombice, internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno od vlaka po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuju jejich stránky modrovous.cz.

Dneska, jak jste slyšeli a slyšíte, jedeme si zlomeně, příště si to zopakujem. DJ Yes rovná se netradiční muzika na gramofonových deskách. DJ Yes from the Color Music Radio.

Vám v premiéře tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke stolu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou, který beru zpět v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Call the music.
1: The best music.

0: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
7: Dobrý den, já vás tady opět vítám. Máme tady zase znovu našeho významného hosta. Jmenuje se Ondřej Hatlapatka, je ze společnosti Partners, je to pan ředitel. A dnes si budeme povídat o takovém specifickém tématu a říká se mu kyberpodvody ve financích. Takže dnes se máte opravdu na co těšit. Kyberpodvod. Spoustu lidí neví, co to vlastně znamená, co to, kam byste to mohli zařadit, ale my se na to zeptáme Ondry, protože v tom světě financí se tahle ta věc pohybuje také.
8: Nejen věc, ale i já. A já jsem se proti tomu rozhodl bojovat. A celý loňský rok jsem vlastně tomu věnoval, té osvětě právě až už skrz podcasty, média, různý zprávy a tak dále. Sežel jsem se psát články a trošku dělat tu osvětu, protože to bylo velmi opomíněné téma. Nicméně dneska asi se o tom poměrně hodně mluví a to je dobře, takže asi se něco stalo v té republice, že se to začalo řešit. Krom toho, že se stalo teda to, že pár hezkých milionů se odstranilo z účtu klientů právě díky těmhle kyberpodvodům. My jich dneska máme několik, pozor na to, vážení posluchači, jedním z takových nejčastějších je například posílání e-mailů, které vám přijdou a tváří se, že posílá ať už nějaká třeba rozvozová služba nebo řekněme, já nevím, banka a chce po vás dovyplnit nějaké údaje, aby vám mohli něco doručit a podobně, tak tady tím dovyplněním těch údajů, tím proklikem toho odkazu v tom e-mailu už si k sobě vlastně pouštíte do počítače nebo do toho stroje něco, ať už je to nějaký virus nebo nějaký prostě jiný program tohoto typu, který vám začne číst data a pak už jenom vidí, co kde vyplňujete. Další z takovýchhle podvodů můžou být úplně stejným způsobem napsané SMS zprávy, že například celní úřad něco zadržel a potřebuje doplatit 50 korun, aby vám to mohl poslat a podobně a vy opět jdete, pošlete, no a tím oni se dostanou opět k vašim datům a dokážou to dál. No a potom takovým asi největším problémem, který v minulém roce běžel ve velkém, byly právě telefonické podvody, které byly nahrány na ty klienty úplně šíleným způsobem, kdy se snaží právě ty klienty dostat pod obrovský tlak, pod ten časový pres, kdy musíte jednat rychle, musíte se rychle rozhodnout, protože vám přece někdo vykrádá účet a oni vám volají z té banky, aby vás ochránili a potřebují od vás v rychlosti nadiktovat nějaká data, aby vám ten účet mohli zablokovat a pomoct vám a podobně. A tímhletím tlakem vlastně na ty lidi působí, věřte mi nebo ne, 2 z 10 určitě takhle chytnou.
7: To je velmi zajímavé. A co byste, Ondro, doporučil, na co si dávat teda největší pozor při takových podvodných e-mailech nebo SMSkách, případně telefonech?
8: Když už ten e-mail otevřu, tak se ještě asi úplně moc toho nestane. A když ho otevřu, tak se dokážu dostat samozřejmě k údajům, například k e-mailové adrese, ze které to bylo posláno. A tady máme vyhráno. Stačí si rozkliknout a podívat se, kdo mě píše tenhle ten e-mail, který je sice s nádhernou grafikou a patičkou rozvozové služby, ale zjistím, že to jde z nějaké adresy, která je psaná kliky, háky, ne-li domečkovým písmem, a tam je naprosto jasné, že je to prostě špatně a že nikdo mě depa nepíše určitě z nějakého e-mailu nesmyslného a chce po mně data. Stejně tak i z banky, když se mně to zdá jako divné, že by po mně banka chtěla mailem něco takového, rozkliknu si jednoduše adresu, ze které tento mail jde, a tam hnedka okamžitě jsem schopný poznat, že je to špatně. Stejně tak u těch SMSek většinou se tam nachází gramatické chyby, nesrovnalosti, anebo samozřejmě sakra víte, že jste si nic neobjednali a že vám žádný balík přece nejde a už vůbec ne přes celní úřad, tak proč byste měli něco někde doplácet a něco takového dělat? No a u těch telefonů, tam už to bobe je úplně jiná hříčka samozřejmě náhod a vašich nervů, protože oni s vámi hrajou velmi vysokou hru, jsou na to trénovaní ti podvodníci a je to o tom, jak na to zareagujete, a tady já mám asi jako možná za sebe vždycky nejlepší dvě doporučení. První je, když po mně někdo něco chce, a teď pozor, banka většinou ve většině případů po vás skutečně nic nechce, nikdy se nestane, že volá banka, chce po vás údaje nebo tyhle ty záležitosti, bacha na to. Když už volá, tak se vás ověří úplně jiným způsobem. Tady je to dané jinak, tady když vám takhle někdo volá, tak můžete udělat dva způsoby. Buď to ten telefon zavěsím a vytočím zpátky oficiální infolinku banky, kde se nechám propojit na někoho, kdo mě volal. Pokud mě opravdu volal, tak mě spojí, pokud ne, tak jsem zabránil podvodu. A nebo při ověřování, to je ten druhý způsob, jak se tomu chránit, můžu udělat to, že řeknu například špatné datum svého narození, a pokud mě ten podvodník naproti to odkýve, řekne ano, v pořádku, jdeme dál, teďka vaši adresu, tak řeknu žádnou adresu, mějte se, nazdár, jste podvodník.
7: Výborně, tak to je, myslím si, dobrý návod. A pro nás je to návod, abychom si pustili písničku, abychom se zamysleli nad tím, jak těm podvodníkům dát pěkně za uši.

0: vás opět zdravíme zpátky tady s Ondrou a já bych měl dotaz, protože teď hodně rozšířená záležitost jsou nějaké ty obchody přes internet. Lidé často nakupují přes internet z různých internetových obchodů a tam probíhají karetní transakce přes internet. Myslím si, že je to taky taková riziková skupina. Mně se to taky stalo. Ondro, jakým způsobem se bránit?
1: No tak podvod karetních operací na internetu už je asi starý jak lidstvo samo, bych řekl. To byl možná jeden úplně z prvních. Protože samozřejmě pokud už někde platím na internetu kartou a já ji tam dám, tak už tam někde zadávám ty svoje údaje. Aby ta karta proběhla, tak tam musím zadat úplně naprosto všechny údaje. No a teďka samozřejmě, jak já vím, že ta brána je zabezpečená. Samozřejmě velké známé e-shopy, tady působící třeba na českém území, tak tam je to jasné, tam prostě to zabezpečení mají velké, ale i tak můžu mít v počítači už nějaký virus někde z minulosti, který mě tohle všechno čte a na pozadí to umí někomu poslat. Dokonce mimochodem nemusíme chodit daleko, ono stačí jako platit v pofiderném obchodě, kde pípnu svoji platební kartu nebo ji vsunu někde do bankomatu v zahraničí. Jsem takhle jel jednou ve Španělsku po ulici a tam takhle byl bankomat a já říkám, ten je úplně přesně jak z titulní stránky příručky, kam nestrkat platební kartu, jako. Jo, tam prostě jsou magnetické čtečky, udělané věci, aby to někdo skopíroval a pak už má vaši kartu a může s tím běhat po světě a platit a může platit tak malý částky, že to nepoznáte, jo? Jsou prostě čínské obchody, na kterých zaplatíte kartou a oni pak prostě po té autorizaci té karty si s ní nadále berou po 10 korunách, po 5 korunách, sem tam a toho si ten člověk úplně běžně nevšimne. Takže na tohle pozor a skutečně ty podvody v tomhle běží ve velkém. Na to je nejlepší zbraň vlastně, jak bojovat proti takovým podvodům, je jednorázová virtuální platební karta. Například od naší banky.
0: A jak to takhle funguje?
1: Je to jednoduché, já si vlastně pro tu platbu vygeneruju platební kartu v mobilním bankovnictví, všechny údaje z té platební karty tam zadám, zaplatím a jakmile ta transakce proběhne, tak ta karta se rozplyne a přestane existovat. Tudíž jakákoliv další transakce už z té karty není možná a mně se tam vygeneruje mezi tím nová na další nákupy a můžu ji zase použít dál.

0: tvářilo, že to je normální stránka pro prodej dálničních známek. Existuje na tohleto nějaký recept?
1: No, pořádně číst, co odklikávám, jo. Pozor na to, tady tohleto, ta změna té měny před koncem a podobně může opravdu zahýbat vaším účtem a je to jenom o pozornosti vás a skutečně jste asi, Bobe, natrefil na nějakou podvodnou stránku a ne tu oficiální. A právě u dálničních známek se to stává dost, ono, když cestujete po Evropě a hledáte si narychlo dálniční známku, já nevím, do Slovinska, tak vám to najde asi 4 portály, z čehož jeden je správně, jo, tak už si říkám, asi by s tím Slovinci něco měli dělat. Ale vy jste narazil na jinou věc a to je to, že když někde platím kartou takhle zahraniční kurz, tak mě to dokonce udělá nějaký přepočet a já si říkám, teď to přece vůbec nesedí, teď ten kurz je úplně někde jinde. No je to jasný, protože když mě ten kurz přepočítává ta zahraniční banka nebo společnost nebo takhle, tak si vždycky k tomu dá nějakou velkou marži. Úplně stejně, když platím jakoukoliv libovolnou platební kartou tady z České republiky a myslím si, jak je to strašně super, protože přece platby v zahraničí mě píšou, že mám zdarma, tak je to taky fajn, ale oni mě k tomu středovému kurzu dávají velkou přirážku na vlastně na, to kurz, na tu kurzovou směnu. Právě to je ten jejich poplatek, který si berou pak v té směně. No a tak jsem se naučil taky používat prostě partners kartu zahraničí a používám naši banku, protože tam ten kurz je středový, žádné přirážky k němu nejsou, takže mě úplně jedno, jestli platím svojí kartou v Americe a nebo prostě v Itálii a nebo v České republice, ale já k tomu žádné přirážky nemám a to je taky super.
0: Tak to je skvělé, já dnes odpoledne si hned poběžím pro kartu partners a vám to doporučuju taky. Teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Ondru tady ve studiu, my jsme se po písnici zase setkali a teď se zeptám na takovou otázku, která se týká takových rizikových skupin, protože samozřejmě nejenom nás, lidi v produktivním věku, oslovují tihleti podvodníci, ale také oslovují děti a seniory. A já se zeptám, jestli je nějaká obrana nebo nějaké poučení pro tyhlety skupiny věkové, kterým bychom mohli doporučit, jak se chovat.
1: Začneme těmi seniory, Bobe, tam totiž jako jediná ochrana je babičko, prosím, neber cizí čísla, ale ono to úplně nefunguje. Průšvih je, že samozřejmě tam ty podvody jsou trošičku jiné. Oni se snaží z těch důchodců vylákat ty jejich peníze a lákají je přes ty vztahové věci nejčastěji, protože důchodci moc úplně internetové bankovnictví nemají, takže buď musí zajít do banky a někomu ty peníze odeslat nebo vybrat z bankomatu. A tam už ale musí mít nějakou důvěru, takže oni se naučili právě těm důchodcům volat a tvořit s nimi ten vztah, dávat jim tu naději toho přátelství nebo možná třeba i nového mileneckého vztahu. A divil by se, Bobe, jak to jako vypadá v reálu. Normálně ty příběhy nám teďka na bankovním asociaci říkali, co se skutečně děje, a skutečně nějaká paní dokázala poslat 150 tisíc člověku, který zavolal a řekl, že zapomenutý kosmonaut NASA je v kosmu, ona je jediný číslo, na který se dokázal dovolat jako nějakou náhodnou kombinací tamhle ze stanice, a potřebuje peníze na to, aby se vrátil zpátky, a takhle si s ní párkrát volal, vyznal jí lásku a ona mu poslala peníze. Jo. Takže i takovéhle věci se dějí a prosím vás, chraňte skutečně ty důchodce, které máte kolem sebe, upozorňujte je na ty věci, že takovéhle jsou. Oni nevyrůstali v době těchto podvodů. Oni jsou důvěřiví a skutečně ti parchanti na to dneska hřeší a snaží se prostě podvádět a snaží se jako získávat si tu důvěru u lidí, kteří skutečně ještě věří lidem, jo, a to je špatně, no.
0: To je škoda, ale je to tak, musíme to konstatovat a musíme tyhle ty naše seniory bránit, a já jsem moc rád, že jste to řekl, že se touhletou cestou lze bránit, a musím doporučit všem seniorům, aby si opravdu dávali pozor. A co ty děti?
1: No, tak u dětí, hele, tady se teďka všichni vybavili ty malí na tom písku, ale ono to není. Takhle na písku jsou těmi obětmi naopak ty matky, které tam jsou s tím kočárkem. A nebo právě děti ve věku, kdy už můžou mít svoje vlastní číslo účtu, svůj vlastní běžný účet. A teď pozor, tady se dostáváme skutečně do věcí, která minulý rok byla velmi moderní. Takhle přiběhne někdo před školou za dítětem staršího věku 11-12 let, že už ty účty většinou ty děcka mají. Strčí mu 2000 do ruky a řekne, prosím tě, já potřebuju pomoc, tady máš 2000, já to potřebuji nutně odeslat, manželka je někde, potřebuje servis zaplatit, nebo odtah auta, nebo je ve firmě, já musím poslat velký problém fakturu, teď to nefunguje, nejde mi bankovnictví, nefunguje mi mobil, dívej, já to potřebuji nutně poslat, jinak bude problém, manželka se od někud nedostane a tak, já potřebuji, když tam pošleš 18, tady máš 2000, 200 jsou tvoje za to, že jsi mi pomohl, děkuju. A ti mladí samozřejmě, jo, vidí tu sílu peněz, pošlou to a je hotovo, ale tím se vlastně stali takovým bílým koněm pro přeposlání peněz a pro vyprání peněz, protože v tuhle tu chvíli naprosto zcela regulárně pereme špinavé peníze, kdy touhle metodou se takhle napadají opravdu mladé skupiny, kteří tomu nerozumí, nechají se nalákat, anebo právě třeba ty matky na tom písku, které jsou tam s těmi dětmi s kočárkem a jsou rády, že se takhle přivydělají 200. A teď pozor, i když toto dítě dělá nevědomky, tak vlastně páchá trestný čin.
0: Tak to je hodně, hodně vážný a myslím si, že jsem moc rád, Ondro, že jste tohleto zmínil. Dá se ještě doporučit něco těmto skupinám na to, aby vůbec se s takovými lidmi, neříkám nebavili, protože ty lidi je oslovují a jsou takový vtíraví a podobně, ale jak se bránit vlastně? Je na to nějaký recept?
1: Tak první věc je prevence v podobě toho, že se o tom budeme vůbec bavit, že jim budeme říkat, že takové věci se dějí, já se svými dětmi sám o tom hovořím, říkám, dívej, může se stát, že za tebou někdo přiběhne, nesmíš prostě tyhle ty peníze přijmout, nesmíš už je vůbec jako přeposlat nebo posílat a tak dále. A druhou ochranu, kterou mám, víte, jak to je, můžete říkat těm dětem, co chcete, a pak v finále může být úplně jiné, zalité sluncem, skvělá zmrzlina a podobné věci, a vždycky se to dítě nechá zmanipulovat. Prostě ať jak je, tak můžete doufat, že jste udělal dobrou výchovu, ale vždycky prostě se nějaké věty typu si chtěl jsem tati opravdu pomoct najdou. No a tak druhá pojistka, kterou mám, je, že ten účet, který mám prostě pod Partners, tak má i moje dítě jako dětský účet, a když chce odeslat platbu ze svého účtu, tak já ji ale musím autorizovat. To znamená, já mu ji musím povolit a v tu chvíli vím, že se děje něco nekalého, já mu ji zamítnu a tam ta ochrana je skutečně jako perfektní, takže dětský účet u Partners za mě může velmi, velmi pomoct právě s tímhle podvodem.
0: Tak přátelé, doufám, že jste si z toho nevzali příklad, že si nevezmete ty 2000, tatínek nepošle těch 1800 a nenecháte si ty prací peníze u sebe. To jako jenom jsem chtěl dodat. Ondro, ještě než se rozloučíme a pustíme si písničku, chtěl byste ještě k tomuto tématu něco nám říct?
1: Pojďme bojovat. Pokud se vám rozsáz něco takového opravdu stane a máte pocit, že vám někdo takhle volal, že jste byli obětí podvodu, tak první věc, kterou dělejte, je, že zavoláte obratem do banky, necháte si zablokovat účet anebo bankovnictví třeba k účtu, u kterého máte pocit, že jste skutečně mohli říct nějaká data a než jste zjistili, že se jednalo o podvod. A druhá věc, vytočte policii České republiky, kde nahlásíte, že se toto stalo, nahlásíte telefonní číslo, předáte jim kontakt. Čím víc takhle budeme bojovat, čím víc na to budeme upozorňovat, čím víc pochopíme, že tyhle telefonáty jsou podvod a my si z nich začneme dělat srandu, tak tím dřív to ty blbce na druhé straně přestane bavit. Takže mám opravdu i klienty, kteří už dneska v tom hledají zábavu, čekají, když jim takhle někdo zavolají, a tahají je za nos, naopak obráceně, jo, skutečně si z nich dělají legraci, ale to už jsou vědomělí lidé, kteří tohle vědí. Prosím vás, když se vám to stane poprvé, někdo na vás tlačí a tvrdí, že je z policie a že vám volá, pozor na to, oni umí dokonce kopírovat telefonní číslo, které se tváří na vašem mobilu, že vám skutečně volá třeba policie, nebo že vám volá vaše banka. Jo, oni umí si ty brány už jakoby skopírovat, takže vy podle tohohle to určitě nezjistíte, jestli je to podvodník nebo ne. Jo, ale když už ten hlas je povědomý, má lehce východní nádech, když už prostě víte, že ten tlak je obrovský na vás v tom telefonu, banka nikdy netlačí, to si zapamatujte, nikdy netlačí, tak si s nich udělejte srandu, podržte na tom telefonu. Možná tím zachráníte někoho jiného, koho by v tom volném čase, kdybyste jim to típli, tak by z nich vytáhli data a vy jste mu právě třeba zachránili peníze.
0: Tak to byla skvělá rada na závěr. Já moc, Ondro, děkuju. Já jenom chci dodat, že pokud byste chtěli být k sobě hodní a, jak se říká, musíme si pomáhat, tak nejlepší je to se společností Partners, protože tam opravdu se nemusíte bát toho, že byste o své peníze přišli nebo že by vás o ně někdo chtěl okrást, pokud si to nespůsobíte sami. Takže já moc děkuju Ondrovi za to, že přišel tady mezi nás, a že nám povyprávěl o tom, jak si dávat pozor na tuhletu záležitost. Bylo to dneska takové detektivní, já za to moc Ondrovi děkuju, přeju mu krásný den, ať se mu podaří prázdniny, ať na dovolené se mu nestane žádná nepovolená transakce.
1: Díky moc a všichni posluchači, mějte se krásně, užijte si léto, užijte si volno, dovolenou a dávejte pozor na své peníze.
0: Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Power Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Perfektná muzika.
3: Posloucháš Color.
0: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
4: One, two, get down!

posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill-outové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

eyes on you. I do. I'm gonna jump out the bushes and grab you.

dignified about it. Oh, I smell something.